0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

hned musí ven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni. Musí ven. Krucifix. Krucipísek.